0: Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EUs engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas. Varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här. Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad, kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EUs officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EUs engagemang för språk är inte bara begränsat till EUs institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EUs program för studentutbyten. Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the Father and of the Son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: L-Europa t-esperienza bidla demografika bħal-qat qabel. Sal-2050 u wasmat li kważi terz tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollha 65 sena jew aktar. Fil-waqt li l-fatt li n-nies qed jgħixu ħajja twal u aktar b'saħħitha huwa kisba kbira s-soċjetà, din il-popolazzjoni qed tixjih iġġib magħha kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi. Sabiex jiġu żgurat li l-anzjani jkunu jistgħu jgawdu ħajja sodisfaċenti u b'saħħitha, l-Unjoni Ewropea stabbiliet firxa ta' politiki. Qed tisma' naħdmu aktar leġiżlazzjoni aħjar u f'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea l-anzjani. Ejjew nispraraw flimkien l-impatt li dawn l-inizjattivi qed ikollhom fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar il-kontinent tagħna.
2: Fl-Unjoni Ewropea, aktar minn 20% tal-popolazzjoni bħalissa għandha 65 sena jew aktar. Madankollu huwa mbassar li l-anzjani se jammontaw għal kważi terz tal-popolazzjoni sal-2050. It-tixjih tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollu implikazzjonijiet profondi f'diversi oqsma, inklużi l-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali, is-suq tax-xogħol u l-ekonomija. Sabiex jiġi żgurat li l-anzjani jkunu jistgħu jgawdu minn kwalità għolja ta' ħajja, l-Unjoni Ewropea implementat firxa ta' politiki u inizjattivi. Dawn jiffukaw fuq diversi oqsma ewlenin, inkluż it-tixjih attiv, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul u s-sigurtà finanzjarja. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lehom.
1: Il-kunċett ta' tixjih attiv jiffoka fuq l-importanza li l-anzjani jingħataw l-opportunità li jgħixu ħajja b'saħħitha, indipendenti u sodisfaċenti. L-Unjoni Ewropea hija sostenitur qawwi ta' dan. Mod wieħed kif tippromuovi t-tixjih attiv huwa billi tappoġġja programmi li jinkoraġġixxu t-tagħlim tul il-ħajja, il-volontarjat u l-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Pereżempju, il-Fond Soċjali Ewropew jiffinanzja proġetti mirati biex tejbu l-ħiliet u l-impjegabilità ta' ħaddiema akbar fl-età. Huwa kruċjali li l-anzjani jiġu inklużi fis-soċjetà u jingħataw opportunitajiet biex jipparteċipaw b'mod attiv, biex jiġi evitat li dawn jiġu iżolati u marġinati. l-Unjoni Ewropea għandha kumitat tal-protezzjoni soċjali li jagħti pariri dwar il-politika lill-Ministri mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Apparti minn hekk, dan il-kumitat jimmonitorja u jirrapporta dwar is-sitwazzjoni soċjali tal-anzjani madwar l-Unjoni Ewropea. Inizjattivi bħas-Ħubija Ewropea l-innovazzjoni dwar it-tixxieħ attiv u b'saħħtu għandhom l-għan li jrawmu kollaborazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal soluzzjonijiet innovattivi għall-inklużjoni soċjali.
2: Il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul huma essenzjali għall-benesseri tal-anzjani. L-Unjoni Ewropea niddi diversi inizjattivi biex tindirizza dawn il-ħtiġijiet tas-saħħa, bħall-programma s-saħħa li jappoġġja proġetti li jtejbu s-sistemi tal-kura tas-saħħa. Inizjattiva oħra li nħolqot hija l-programm għar-riċerka u innovazzjoni, Orizzont Ewropa, li jiffinanzja r-riċerka dwar it-tixjieħ u l-mart relatat mal-età. Barra minn hekk, il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali jinfasizza l-importanza tal-aċċess għal servizzi tal-kura fit-tul u l-appoġġ għal persuni li jindukraw. Is-sigurtà finanzjarja hija pedament ieħor tal-politiki tal-Unjoni Ewropea għall-anzjani. L-aċċess għall-pensjonijiet u benefiċċji soċjali adegwati huma essenzjali għall-anzjani biex żommu d-dinjità u l-indipendenza tagħhom. U għalhekk li l-Unjoni Ewropea tappoġġja lill-istati membri fir-riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom biex tiskura li dawn ikunu sostenibbli u adegwati.
1: F'dawn l-aħħar snin, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, magħruf ukoll bħala l-KESE, appella l-Strateġija Ewropea Komprensiva l-Anzjani. Dan il-Kumitat huwa korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżenta l-soċjetà ċivili, inklużi l-impjegaturi, il-ħaddiema u gruppi ta' interess oħra. Fl-2023 il-Kumitat ippropona Strateġija Ewropea l-Anzjani. Din l-istrateġija hija bbażata fuq l-idea li l-Unjoni Ewropea teħtieġ approċċ koordinat u olistiku biex tindirizza ħtiġijiet differenti tal-popolazzjoni tagħha li qed tixjih. Il-proposta tiddiskrivi diversi oqsma ewlenin. Ejju nippruvaw niġbrhom fil-qosor. L-ewwel nett, l-KESE enfasizza l-importanza li l-anzjani jingħataw is-seta li jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetà. Dan jagħmlu billi jipromovi ambjenti adatti għall-anzjani, jiżgura l-aċċess għat-teknoloġiji diġitali. Inkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-anzjani fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha.
2: L-istrateġija proposta tappella għal servizzi integrati tal-kura tas-saħħa u tal-kura soċjali li jkunu ċċentrati fuq il-persuna u mfassla l-ħtiġijiet tal-anzjani. Tenfasizza wkoll l-importanza ta' miżuri preventivi, il-promozzjoni tas-saħħa u l-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità, inkluż l-appoġġ għas-saħħa mentali. Is-sigurtà ekonomika hija komponent fundamentali ieħor tal-istrateġija. Il-KESE jipproponi miżuri biex jiġu miġġilda l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost l-anzjani. Pereżempju, billi jiżgura l-pensjonijiet adegwati u jippromovi opportunitajiet għall-anzjani biex jibqgħu fis-suq tax-xogħol jekk ikunu jixtiequ. Il-proposta tenfasizza wkoll il-ħtieġa l-opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja li jgħinu lill-anzjani jaddattaw għal tibdil fis-swieq tax-xogħol u fl-avvanzi teknoloġiċi. Dan jinkludi l-promozzjoni tal-kompetenza diġitali u loti ta' aċċess għal programmi ta' taħriġ.
1: Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet ġodda li jappoġġjaw popolazzjoni t-tixjih. Il-KESE jappella l-aktar investiment fi riċerka dwar it-tixjih, il-mart relatat mal-età u t-teknoloġiji innovattivi li jistgħu tgħibu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Il-promozzjoni tas-solidarjetà interġenerazzjonali hija tema ewlenija oħra fl-istrateġija. Għaliex? Billi nramu l-kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet nistgħu nsaħħu l-koeżjoni soċjali u nħeġġu l-membri ta' komunità biex jappoġġjaw lil xulxin. Il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-anzjani hija wkoll prinċipju fundamentali tal-istrateġija. Dan jinkludi l-ġieda kontra d-diskriminazzjoni u l-abbuż għabbażi tal-età u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-anzjani fl-qosma kollha tal-ħajja.
2: L-Istrateġija Ewropea għall-anzjani li qed tipproponi l-KESE hija pjan komprensiv li għandu lan li joħloq soċjetà aktar inklusiva, ta' appoġġ u ekwa. Il-Kumitat jappella lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu flimkien għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Fl-istess waqt jappella li jiżguraw li l-ħtiġijiet u drittijiet tal-anzjani jkunu fuq quddiem nett tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien difensur qawwi ta' drittijiet u l-benesseri tal-anzjani. Huwa jappoġġja approċċ komprensiv li jinkludi l-proposti deskritti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-Parlament talab għall-kooperazzjoni msaħħa bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jirrikonoxxi wkoll il-kontributi imprezzabbli li l-anzjani jagħtu lis-soċjetà. U billi jallinja ruħu mal-viżjoni tal-Kese, għandu lan li joħloq ambjent aktar inklussiv u ta' appoġġ għall-popolazzjoni akbar fl-età tal-Unjoni Ewropea.
1: Fl-aħħar mill-aħħar, is-suċċess ta' din l-istrateġija se jiddependi fuq l-isforzi kollettivi tal-partijiet inkonċernati kollha, inklużi l-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-settur privat u l-anzjani infushom. Jekk naħdmu flimkien nistgħu nibnu soċjetà li tagħti valur u tappoġġja l-membri anzjani tagħha billi tirrikonoxxi l-kontributi tagħhom u tiżgura l-benesseri tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub li lek minn Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
0: Lux eurooppalainen yleisöelokuva-palkinto 2025. Vuoden 2025 Lux eurooppalaisen yleisöelokuva-palkinnon voittaja on Flow. Neljä muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin. Ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan. Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Tämän vuoden Oscar-gaalassa se voitti parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Lisäksi se on voittanut parhaan animaatioelokuvan Golden Globe-palkinnon. 5 finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa ja yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyi yhdistämällä katsojien äänet ja Euroopan parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
3: Schengen.
4: Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních, vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze 2 členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
3: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
4: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
3: Schengen.
4: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se 5 členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
8: Tá róla Parlament na Hórpa, Dr. Annam Sáchan Ashantair, sé sin róla an chéastóra. Níor chúlis riif trocht air? Ní na chúna, ní róla a láhvítar mar an fé. Má sin féin is róla rí hóchtaghe de Ia IMU Parlament na Hórpa. Bíon cúigar chéastóra ar an miúró a láhvír mar fé an agrán eile den trasad a fod creiltaí. Denn ich jetzt aus Kalaschne Gestori, agus tagenschittlich hele nach mor Ursavi, lilling ne Session am Lanach. Es kolach doch in der Parlamente e Kalaschne Gestori, et auf Fragwachas Kursi Virachoin, agus Aragdisch, a winning Gedirach lischne Fescherie, agus Lenanoli Ibre. Dail allen Chamar Homple, lischen Tervis Leisch, le Humper, le Festu Effigie, le Helunehe, agus Larangene Tangen. I mean, I'm going to talk about the fact that the government is not a fishery. But we are going to talk about the September 18th and Sunday. I'm going to talk about the Parliament of Europe and my opinion of the fact.
9: En gros, nous sommes 5 élus.
8: The bonus is quicker on the top fishing if we are playing the Vimu and Vanuch Parliament of Europe. Kilian Cheshin got to go with Arad as Noriela Karachtana, as Noriela Ebrichtula, the Nona Dorcht, as the Charta Aragadish Noveshery. Homalever Farrer, Imu and Vanuch no Parliament, Erhli is sort card common as Noveshery Shing. Then we done the Uchtaha. Norvian Rodagan Karsa Tigsa, Lower Noveshery Lishnikay story. Then we did Erachtan Sailey and of Nils Fossadive, as the play of course, Rirachine Kuragos.
9: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
8: Tawn Parliament na Horpa na Cae Story tereis hawa an uachtarain agus na gahra deir glas uachtarain. Tawta na Cae Story le baloid rúnda i drí vauta. Bíon traumlach glandas na vauta i a chattar a tas dail an chéad dá vauta, agus is lor traumlach sin plíd an vauta dernach. It's onan an traumlach glan agus lan a vauta i a chattar moid a hean. She tag eshta traumlach sin plí na an lian bresha vauta i a yain ira hóra wain a gumfraid leis na hira hóra yela. Agus conas a chuirta chun cíniad. Well, is féad leis na grúpi polituile nó dahad feisir ar leiad iarrthóirí ar fostna na gcéasdóirí a bhola. Amhail mar tharlaíonn agus uachtarán na parlamente, tá téarma oifige na gcéasdóirí socrathe i gcabhlaíonn go lé. Bíonn ról cóirlach ag na gcéasdóirí leis tuig den bhúró. Cílíonn sé sin go gá rian siad leis an bhúró a gáil cóirlach ach nach féad leo páirte ghlacha ar vótaí. Is féidir le moltaí a chur isteach chun teachsanna bhain leis na rialacha goléir ag leachan an bureau a lasú nó a scríamh. Is féidir le haon eisir a ceistena chur féiginníomhíochtaí an bureau. Chun áil amach cé tá páirtú go gláis na géastóirí, is féidir liosta na bheisirí agus a san chóir mídáil ar thíobh gréasáin Parliament na Hórpa. Si Parliament na Hórpa chur an clársáid láthair. Is féidir éisteacht de Tillipod Craoltaí ar Europarl Radio.
10: Mercosur es una unión de países de América Latina y un socio comercial importante de la Unión Europea. La Unión lleva tiempo intentando que el comercio con Mercosur sea más fácil y barato, pero todavía hay obstáculos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast exploraremos las oportunidades y los retos que presenta un acuerdo comercial con Mercosur. También hablaremos de las medidas que está tomando la Unión para reforzar las relaciones con este gran socio comercial. En primer lugar, vamos a analizar más detenidamente Mercosur y explicar qué es. Mercosur es un acrónimo de Mercado Común del Sur. En cierto sentido, Mercosur podría considerarse el equivalente sudamericano del Mercado Común Europeo, conocido ahora como Mercado Único. Al igual que la Unión Europea, Mercosur es una asociación de Estados miembros. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lo fundaron en marzo de 1991. Venezuela se unió en julio de 2012, pero su participación está suspendida por razones políticas desde diciembre de 2016. Bolivia ingresó en Mercosur en julio de 2024. Los Estados miembros de Mercosur forman un bloque político y económico. Su objetivo es facilitar los intercambios políticos y económicos con otros países del mundo y reforzar los lazos culturales, políticos y comerciales entre sus miembros. Los ciudadanos y ciudadanas de Mercosur pueden estudiar, trabajar, viajar y vivir sin restricciones en cualquiera de los Estados miembros. Veamos ahora más de cerca las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. La Unión y Mercosur son importantes socios en materia de comercio e inversión. En 2023, la Unión exportó mercancías por valor de 56.000 millones de euros a Mercosur, entre las que figuraban maquinaria, electrodomésticos, productos químicos, productos farmacéuticos y equipos de transporte. La Unión también exportó servicios por valor de 28.000 millones de euros en 2022. Algunos ejemplos son las telecomunicaciones, el transporte marítimo y los servicios de correos y mensajería. Más de 30.000 pymes de la Unión exportan a Mercosur. Además, la Unión Europea es el mayor inversor extranjero de Mercosur. En 2021, las inversiones en la región alcanzaron los 340.000 millones de euros. La Unión también recibe gran parte de las exportaciones de Mercosur, como productos minerales, alimentos, bebidas, tabaco y productos vegetales. Mercosur solo exporta un mayor número de bienes a China. Para facilitar el intercambio económico transatlántico, la Unión ha firmado acuerdos comerciales con casi todos los países latinoamericanos. Durante mucho tiempo, Mercosur era el único socio comercial importante de la región con el que no había llegado a ningún acuerdo. Un acuerdo de libre comercio suprimiría los aranceles sobre una amplia gama de productos y reduciría la burocracia de los procedimientos aduaneros, lo que haría más barato y sencillo el comercio con Mercosur. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de este tipo empezaron ya en 1991 y finalizaron, en principio, en 2019. Pero la oposición interna en la Unión impidió que entrara en vigor. Tras críticas por los problemas medioambientales de los países de Mercosur, las negociaciones se reanudaron en 2023. En consecuencia, Mercosur asumió el compromiso con el Acuerdo de París y la lucha contra la deforestación como condiciones clave para el acuerdo con la Unión Europea. Las negociaciones entre la Unión y los cuatro miembros fundadores de Mercosur finalizaron en diciembre de 2024. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la cumbre de Mercosur celebrada en Montevideo. Al término del encuentro, la presidenta afirmó:
11: "This agreement is not just an economic opportunity.
10: Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios afines. Tenemos raíces comunes. Nuestra historia y nuestras culturas están entrelazadas. Compartimos la convicción de que la apertura y la cooperación son los auténticos motores del progreso y la prosperidad. Sé que vientos fuertes soplan en la dirección opuesta, hacia el aislamiento y la fragmentación. Pero este acuerdo es nuestra clara respuesta. Nos mantenemos unidos como socios en la escena mundial."
11: On a global stage as partners.
10: Como ha reconocido la presidenta de la Comisión, no todo el mundo está contento con la alianza entre la Unión y Mercosur. Por ejemplo, el sector agrícola de la Unión se opone de forma generalizada al acuerdo comercial. Los agricultores argumentan que no pueden cultivar y vender sus productos a los mismos precios que los países de Mercosur. En 2024, las protestas del sector agrícola alcanzaron su punto álgido en Bélgica, Francia y Alemania, donde bloquearon las calles durante horas a lo largo de varios días. Las inquietudes por la deforestación y la destrucción de la Amazonia siguen bloqueando el avance del acuerdo. Las voces críticas advierten que incrementar el comercio con Mercosur empeoraría el impacto sobre el medio ambiente. Las normas de seguridad alimentaria de los países de Mercosur también son motivo de gran preocupación. No obstante, la Comisión Europea considera que estas objeciones son infundadas. Señala que el acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur contempla ahora los compromisos en materia de protección del medio ambiente. La Comisión también alega que el acuerdo garantiza la cooperación en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el bienestar animal y los derechos laborales. Asimismo, está previsto imponer cuotas y restricciones a ciertos productos agrícolas sensibles de los países de Mercosur, como aves de corral, carne de vacuno y azúcar. Por lo tanto, estos productos no se podrán importar en grandes cantidades. Además, se realizarán controles de los productos alimentarios importados para garantizar que cumplan las normas de la Unión. Si bien la postura de la Comisión está clara, en el Parlamento las opiniones sobre el acuerdo difieren. Parte de la Eurocámara quiere llevar la alianza entre la Unión y Mercosur al siguiente nivel, pero algunos miembros se oponen firmemente al acuerdo. Respaldan a los agricultores de la Unión que temen la competencia desleal de Mercosur. Pero para Gabriel Mato, principal negociador del Parlamento sobre el Acuerdo de Libre Comercio, el problema radica en otra parte.
12: Negarnos a ratificar este acuerdo no resolverá los problemas del sector agrario y mandará un mensaje de que Europa renuncia a ser líder y prefiere dejar que otros aprovechen nuestras oportunidades.
10: Para sellar el acuerdo y permitir que entre en vigor, tanto el Parlamento como los Estados miembros deben dar su aprobación. Está por ver si la Unión y Mercosur abren un nuevo capítulo en sus relaciones. De hacerlo, crearán nuevas oportunidades para ambas regiones y superarán juntos los retos a los que se enfrentan desde hace tiempo. Una cosa está clara: la alianza entre la Unión y Mercosur es un tema delicado que debe tratarse con cautela. Consensuar todos los aspectos del acuerdo llevará tiempo, y es imposible saber con certeza cuánto. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
13: Skogarna är inte bara viktiga för vår planet utan också för vår hälsa och vårt välbefinnande. Med sin stora biologiska mångfald är skogarna också väldigt viktiga för kampen mot klimatförändringarna. De förser oss med rent vatten, mat och byggmaterial. De stabiliserar jordmånen och minskar risken för katastrofer. Därför vill nu EU utöka sin skogsareal och förbättra kvaliteten på skogarna. Skogarna ska helt enkelt återställas och skyddas bättre. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I den här podden tar vi upp EUs nya skogsstrategi för 2030.
14: De skapar arbetstillfällen, ger oss material som kan användas på ett hållbart sätt och de håller jorden i gott skick för jordbruk. På senare år har det skett dramatiska förändringar i skogarna. Olika utmaningar påverkar hur väl allt fungerar i skogen och till vilken grad vi och naturen kan få nytta av den. Även om skogarna i EU till viss del håller på att bli friskare, är många av dem fortfarande i riskzonen på grund av föroreningar, förstörda livsmiljöer, försämrad biologisk mångfald, skogsbränder och torka. Det blir heller inte bättre av att städerna breder ut sig, ibland på skogarnas bekostnad.
13: EU har alltid varit medveten om hur viktiga skogarna är. Redan 1998 kom en europeisk skogsstrategi som uppmärksammade utmaningarna och satte upp gemensamma mål och vägledande principer för EUs skogspolitik. EUs nya skogsstrategi för 2030 som antogs 2021 stärker målen för biologisk mångfald och förbättrar skogarnas skydd och motståndskraft och främjar återställningen av våra skogar till gott skick. Strategin grundas bland annat på den europeiska gröna given, en miljösatsning från EU som sätter ekosystemen i centrum för ett fossilfritt samhälle som man siktar på att uppnå senast 2050.
14: EUs nya skogsstrategi ska alltså skydda och återställa skogar för att förbättra kvaliteten på dem, men också för att öka skogsytan. De urskogar och primärskogar som finns kvar ska få särskilt starkt skydd och beslutsfattarna har nu satt upp bindande mål för återställningen av naturen. Skogsägare och skogsbrukare ska också kunna få stöd för att utföra så kallade ekosystemtjänster. Det övergripande målet är att skogsbruket ska bli mer hållbart. Med det målet i åtanke främjar EU användningen av virke för hållbart skogsbruk i byggsektorn. Alla vinner på ett hållbart skogsbruk. Skogsstrategin ska också öka medvetenheten om vad som händer i våra skogar och förbättra övervakningen av dem, samtidigt som den ålägger EU-länderna att ta fram egna planer för hur de ska skydda sina skogar.
13: Genom den europeiska gröna given har EU åtagit sig att plantera minst 3 miljarder nya träd fram till 2030. Och att öka motståndskraften och den biologiska mångfalden i befintliga skogsekosystem. Träden måste planteras på ett sätt som helt och hållet följer ekologiska principer. Det betyder att rätt sorts träd ska planteras på rätt plats för rätt ändamål. För att uppnå de här målen håller EU och EU-länderna på att genomföra en rad olika projekt och initiativ. Det handlar om allt från att finansiera återbeskogningsprojekt och hållbara skogsbruksmetoder till så kallade gröna korridorer. Genom att återställa förstörda skogsekosystem och främja ett hållbart skogsbruk kan EU bidra till att minska klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden världen över.
14: Du kan lyssna på fler poddar på Europol Radio, Europaparlamentets webbradio.
15: Begin oktober 2024 publiceerde het Europees Parlement de resultaten van de eerste Eurobarometer-enquête sinds de laatste Europese verkiezingen. Daaruit blijkt dat EU-burgers zich zorgen maken over de kosten van het levensonderhoud en de huidige economische situatie. Je luistert naar de podcast Europa en ik. En in deze aflevering kom je meer te weten over de enquête van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van 2024. Stijgende prijzen en hogere kosten van levensonderhoud en de economische situatie. Voor meer dan 40% van de Europeanen waren dat de voornaamste redenen om te gaan stemmen bij de laatste Europese verkiezingen. Daarnaast gaf een derde van de kiezers aan dat de internationale situatie ze heeft aangezet om te gaan stemmen, terwijl voor ongeveer evenveel Europeanen de verdediging van de democratie en de rechtsstaat een belangrijke beweegreden was. Migratie en het milieu en de klimaatverandering staan samen met de defensie en veiligheid van de EU op de vijfde plaats. Uit de resultaten blijkt dat 2 op de 3 Europeanen optimistisch zijn over de toekomst van de EU en dat ze het EU-lidmaatschap als iets positiefs zien. Zo vinden 7 op de 10 EU-burgers dat hun land er baat bij heeft gehad lid te zijn van de EU, een cijfer dat de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Over het algemeen gaven burgers hier 4 hoofdredenen voor. De reden die het vaakst genoemd werd is de nauwere samenwerking tussen de EU-landen. Een tweede reden is het feit dat de EU zich inzet om de vrede te bewaren en de veiligheid te vergroten. Als derde is er de bijdrage van de EU aan de economische groei. En als vierde reden noemden de deelnemers ook de nieuwe werkmogelijkheden die de EU creëert. Ook het vertrouwen van burgers in de Europese parlementaire democratie bleef bijzonder hoog. Zo gaf 42% van de ondervraagde EU-burgers aan een positief beeld te hebben van het Europees Parlement. En dat is een recordresultaat. Verder is uit het onderzoek gebleken dat stemmen bij de Europese verkiezingen voor veel burgers een democratische gewoonte is geworden. Op de vraag waarom ze hebben gestemd, antwoordde bijna de helft van de kiezers dat ze dit altijd doen, terwijl 4 op de 10 Europeanen zeiden dat dit hun plicht als burger is. De enquête werd in opdracht van het Europees Parlement van juni tot juli 2024 uitgevoerd door het onderzoeksbureau Verian. Meer dan 26.000 Europeanen uit de 27 EU-landen hebben eraan deelgenomen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
16: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. In einer Bäckerei kaufen Sie ein Croissant für 1,50 Euro. Dann nehmen Sie für 90 Euro einen Zug nach Brüssel, um am Place Sainte-Catherine für 25 Euro Muscheln mit Pommes frites zu genießen. Ohne sich darum kümmern zu müssen, belgisches Geld dabei zu haben oder wie der Wechselkurs gerade steht. Heute kommt einem das völlig normal vor, doch vor nicht einmal 30 Jahren sah es in Europa noch etwas anders aus. Jedes Mal, wenn man die Grenzen zwischen den EU-Staaten überquerte, musste man seine Währung in eine andere umtauschen. Das war lästig. Und noch dazu war man mehr oder weniger hilflos schwankenden Wechselkursen ausgeliefert. Der Euro räumte mit diesen scheinbar unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Reisens in Europa auf. Die einheitliche Währung beseitigte Hindernisse beim Reisen, Einkaufen und Bezahlen. In 21 EU-Staaten macht sie heute den Alltag leichter. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es darum, wie der Euro zu einem Eckpfeiler der europäischen Einigung wurde und was er heute für Bevölkerung und Unternehmen bedeutet. Der Euro ist viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein weithin sichtbares Zeichen der europäischen Einigung und eine der tragenden Säulen des EU-Wirtschaftsprojekts. Heute verwenden mehr als 350 Millionen Menschen in ganz Europa jeden Tag den Euro als Zahlungsmittel. Doch wie funktioniert der Euroraum eigentlich? Wie lief die Euro-Einführung in den Staaten ab, die zum Euroraum gehören? Und welche Rolle spielte das Europäische Parlament dabei? Über eine einheitliche Währung dachte man schon seit den späten 1960er Jahren nach. Doch erst 1992 wurde mit dem Vertrag von Maastricht der Fahrplan für die Schaffung des Euro vorgegeben. Er enthielt strenge Bedingungen für die Staaten, die die gemeinsame Währung einführen wollten, die sogenannten Konvergenzkriterien. Mit ihnen werden vier Ziele verfolgt: stabile Preise, verantwortungsvolle Haushaltsführung, vorhersehbare Zinssätze und eine solide, stabile Währung. Jeder Staat, der dem Euro-Währungsgebiet oder Euro-Raum beitreten wollte, musste beweisen, dass seine Wirtschaft dafür bereit war. Offiziell eingeführt wurde der Euro 1999. Doch am Anfang galt er nur für elektronische Zahlungen und Finanztransaktionen. Euro-Banknoten und Münzen gab es erst drei Jahre später, am 1. Januar 2002. Sie ersetzten die nationalen Währungen in damals 12 EU-Staaten. Dieser Währungsumtausch war einer der größten in der Geschichte. In Umlauf kamen mehr als 15 Milliarden Banknoten und 52 Milliarden Münzen. Heute besteht der Euroraum aus 21 EU-Staaten. 5 Staaten, Polen, Rumänien, Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn, haben den Euro noch nicht als offizielle Währung eingeführt. Sie sind aber rechtlich dazu verpflichtet, sobald sie die Bedingungen erfüllen. Eine Ausnahme gilt für Dänemark. Dank einer 1992 ausgehandelten Sondervereinbarung muss es nicht am Euro teilnehmen. Gemeinsame Währung heißt auch gemeinsame Verantwortung. Die Staaten des Euroraums verwenden das gleiche Geld. Das bedeutet, um für Stabilität zu sorgen und die gemeinsame Währung optimal zu nutzen, müssen sie sich auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik eng miteinander abstimmen. Das tun sie im Rahmen der Eurogruppe, in der die Finanzministerinnen und Minister der Staaten des Euroraums regelmäßig über wirtschaftliche Herausforderungen, Wachstumspläne und Haushaltspolitik sprechen. Bei der Umstellung auf den Euro ging es aber nicht nur darum, neue Banknoten zu drucken. Sie war in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht ein wahres Mammutprojekt. Damit alles reibungslos vonstatten ging, brauchte man einen Rechtsrahmen. In zwei wesentlichen EU-Verordnungen waren die entsprechenden Regeln festgelegt. Sie stellten sicher, dass unsere Hypotheken, Arbeitsverträge und Ersparnisse unverändert blieben und dass die bisherigen Währungen transparent und fair in Euro umgerechnet wurden. Es war also vom ersten Tag an für Rechtskontinuität und wirtschaftliche Fairness gesorgt. Daneben beseitigte der Euro die Wechselkurskosten und brachte so Unternehmen, die im gesamten Euroraum tätig sind, mehr Sicherheit. Durch die Verwendung der einheitlichen Währung wurden Handel und Investitionen über Grenzen hinweg einfacher und berechenbarer und auch die Preise im Euroraum wurden transparenter. Die Hüterin des Euro ist die Europäische Zentralbank EZB mit Sitz in Frankfurt am Main. Gemeinsam mit den Zentralbanken der Staaten des Euroraums bildet sie das sogenannte Eurosystem. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preise stabil zu halten, die Geldpolitik des Euroraums zu gestalten und für reibungslose Abläufe im Finanzsystem zu sorgen. Von politischen Einflüssen ist sie unabhängig. Das ist der Garant für ihre Glaubwürdigkeit und einer der Hauptgründe für das Vertrauen, das der Euro im In- und Ausland genießt. Beim Euro spielt auch das Europäische Parlament seit jeher eine wesentliche Rolle. Es gestaltet nicht nur die dem Euro zugrunde liegenden Gesetze mit, sondern es überwacht auch die wirtschaftspolitische Steuerung und zieht die EZB und andere Organe und Einrichtungen der EU zur Rechenschaft. Außerdem sorgt das Parlament dafür, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger bei Debatten über Themen wie Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Wirtschaftsreformen zum Tragen kommen. Viele sind überzeugt, dass der Euro alles teurer gemacht hat. Zwar sind nach der Umstellung die Preise einiger Alltagsartikel spürbar gestiegen. Wenn wir uns aber die offiziellen Inflationsdaten für die gesamte Wirtschaft ansehen, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Studien unabhängiger Forscher zeigen, dass die Einführung der Euro-Banknoten und Münzen nur einen geringen, einmaligen Anstieg der Inflation verursachte, der oft auf nur wenige Zehntelprozentpunkte geschätzt wird. Mit anderen Worten, einige häufig gekaufte Waren wurden plötzlich teurer. Und das war im Alltag spürbar. Aber die allgemeinen Lebenshaltungskosten schossen nicht allein wegen des Euro auf einmal in die Höhe. Andere Faktoren wie Löhne und Gehälter, Energiepreise und die allgemeine Wirtschaftslage spielten eine viel größere Rolle bei der Veränderung der Preise im Laufe der Zeit. Wie die EU musste auch der Euro einige Krisen meistern. Nach der Finanzkrise von 2008 und der Euro-Schuldenkrise von 2010 wurden neue Instrumente wie der Europäische Stabilitätsmechanismus geschaffen. Sie waren dafür gedacht, den Euro-Raum zu schützen und die Finanzordnung zu stützen. Die Lehren aus der Krisenzeit trugen dazu bei, die einheitliche Währung widerstandsfähiger und stabiler zu machen. Der Euro ist aber nicht nur die offizielle Währung von 21 EU-Staaten, er wird auch außerhalb der Europäischen Union verwendet. In Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan, aber auch im Kosovo und in Montenegro. Das ist ein Beleg dafür, dass die Attraktivität und Bedeutung des Euro über die Grenzen der EU hinausreicht. Werfen wir am Ende einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter mit der einheitlichen Währung? Um 2029 herum will die EZB den digitalen Euro einführen. Er soll das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen und den Euro fit für das digitale Zeitalter machen. Damit auf dem Weg dahin für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen gesorgt wird, werden bei allen weiteren Schritten die EU-Organe und damit auch das Europäische Parlament mitreden. Gemeinsame Währung, gemeinsame Verantwortung. Der Euro steht weiter im Mittelpunkt des europäischen Projekts, das auf Vertrauen, Zusammenarbeit und dem ständigen Streben nach Anpassung an eine Welt im Wandel beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
17: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα των αντιπροέδρων. Ακούγοντας τον τίτλο της θέσης τους, μπορείτε να φανταστείτε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και ότι είναι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. Γνωρίζετε όμως τι κάνουν πραγματικά οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποιοι είναι και πώς εκλέγονται? Οι Ευρωβουλευτές εκλέγουν τους αντιπροέδρους όπως ακριβώς και τον πρόεδρο, κάθε 2,5 χρόνια. Οι αντιπρόεδροι για το πρώτο μισό της κοινοβουλευτικής περίοδου εκλέγονται μετά τις ευρωεκλογές, τον Ιούλιο. Η δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται στα μισά της περίοδου, 2,5 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου αντιπροέδρου μπορούν επίσης να προκηρυχθούν αν μία από τις θέσεις μείνει καινή. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων εάν ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος αναλάβει άλλο πολιτικό αξίωμα στη χώρα του ή σε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε επίσης τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Μαρκ Άγγελ, ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο, εξελέγει αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει την Εύα Καϊλή, η οποία έχασε τη θέση της ως ύποπτη σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Υποψηφιότητα ως αντιπρόεδροι μπορούν να θέσουν οι βουλευτές που προτείνονται από μία από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου ή από τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτές. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για να εκλεγεί ένας υποψήφιος χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει να λάβει δηλαδή πάνω από το ίμιση του συνόλου των ψήφων. Οι έδρες των αντιπροέδρων είναι 14. Εάν στον πρώτο γύρο εκλεγούν λιγότεροι υποψήφοι, διεξάγεται δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους. Εάν χρειαστεί και τρίτος γύρος, απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται δηλαδή όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Στη σπάνια περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο γυρεότερος υποψήφιος. Τώρα που γνωρίζουμε πώς εκλέγονται οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ας δούμε αναλυτικότερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Κύρια αρμοδιότητα των αντιπροέδρων είναι να επικουρούν, να εκπροσωπούν και να αντικαθιστούν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορούν να προεδρεύουν στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου, δηλαδή να ανοίγουν, να κλείνουν ή να διακόπτουν τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνοι να διατηρούν την τάξη, να δίνουν το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσουν τη λήξη των συζητήσεων, να θέτουν ερωτήσεις σε ψηφοφορία και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι αντιπρόεδροι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις και σε διοικητικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Αυτό συχνά περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων. Οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν επίσης στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει όλους τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του θεσμικού οργάνου. Το Προεδρείο προετοιμάζει επίσης το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Όταν επιλέγουν τα μέλη του Προεδρείου, οι Ευρωβουλευτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες εκπροσωπούν σε γενικές γραμμές τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο, στο οποίο είδαμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπρόεδροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μάθετε περισσότερα για τα άλλα σημαντικά όργανα και αξιώματα του Κοινοβουλίου, όπως τον Πρόεδρο, το Προεδρείο και τους Κοσμήτορες, μπορείτε να ακούσετε τα αντίστοιχα επεισόδια της σειράς στον Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
18: Пан Готвальд – німецький громадянин з параплегією, який опинився в жахливій ситуації під час подорожі до Австрії у відпустку. Незважаючи на наявність німецького посвідчення особи з інвалідністю, яка повинна надати йому певні пільги, він був оштрафований австрійською поліцією за те, що не купив платний паркувальний диск у встановлений термін. Цей випадок підкреслює проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю під час поїздок між країнами ЄС через те, що не визнається їхній статус інвалідності. Для вирішення цього питання ЄС має намір ввести європейське посвідчення особи з інвалідністю. Метою посвідчення є сприяти вільному пересуванню людей з інвалідністю в межах ЄС, надавши їм визнаний доказ їхнього статусу інвалідності. У цьому подкасті ми розглянемо введення та потенційний вплив європейського посвідчення особи з інвалідністю та європейської паркувальної картки особи з інвалідністю. Зібрані Єврокомісією статистичні дані свідчать, що приблизно один з чотирьох дорослих у ЄС має певну форму інвалідності. Ця примітна статистика підкреслює важливість вирішення проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. Запровадження європейського посвідчення особи з інвалідністю та європейської паркувальної картки особи з інвалідністю є важливою віхою в розвитку законодавства ЄС в галузі інвалідності. Спираючись на основи, закладені попередніми ініціативами, ці посвідчення призначені для підвищення доступності та сприяння інклюзивності. Зокрема, вони спираються на досвід, набутий у рамах двох існуючих ініціатив. Пілотний проєкт європейського посвідчення особи з інвалідністю, що діє у 8 країнах-членах 2016 року, і європейської паркувальної картки особи з інвалідністю, яка була створена для країн ЄС у 1998 році. На жаль, нинішня європейська паркувальна картка не завжди визнається в інших державах-членах через різниці форматів між країнами. З урахуванням досвіду, набутого завдяки цим ініціативам, європейське посвідчення особи з інвалідністю та європейська паркувальна картка особи з інвалідністю мають на меті спростити процес доступу до пільг, пов'язаних з інвалідністю, як от довготривале або безкоштовне паркування, знижені тарифи, а також до особливих привілей, які поширюються на громадський транспорт, культурні заходи і музеї, а також розважальні і спортивні центри під час подорожі в межах ЄС.

0: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor de vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova Iorque. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada: um dia internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e o momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretogrado, a atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade de género esteve presente desde o início. Ao longo dos anos, a União Europeia tem adotado políticas de igualdade de género no emprego, na licença parental e no combate à violência de género. Mas os progressos nunca foram em linha reta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, continuam subrepresentadas nos cargos de liderança e a violência de género ainda é uma realidade para demasiadas mulheres. Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel central na definição da agenda da UE para a igualdade de género. A União deu um passo histórico em 2023, ao adotar regras vinculativas sobre transparência remuneratória. Pela primeira vez, as empresas teriam de demonstrar se homens e mulheres recebem salários iguais pelo mesmo trabalho. O Parlamento também tem estado na vanguarda dos esforços para combater a violência de género. Depois de anos de apelos dos eurodeputados, a União Europeia aderiu finalmente à Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, o melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Har du hört talas om Europaparlamentets vice talmän någon gång? Man förstår av deras tjänstetitlar att de spelar en avgörande roll på parlamentet och är viktiga politiska aktörer. Men vet du vad de vice talmännen på Europaparlamentet verkligen gör, vilka de är och hur de väljs? Allra först måste de vice talmännen väljas, precis som talmannen själv. Det är EU-val vart femte år, men parlamentet väljer sin talman och sina vice talmän för 2,5-årsperioder. De vice talmän som ska sitta under den första halvan av valperioden väljs i juli, efter EU-valet. Det andra valet sker halvvägs genom mandatperioden 2,5 år senare, i januari. Val av en vice talman kan även hållas om någon av vice talmansposterna skulle bli vakant. Det kan hända om en sittande vice talman ska överta en annan politisk funktion i sitt hemland eller på en annan EU-institution till exempel. Precis så skedde i januari 2023 när Mark Angel, en Europaparlamentariker från Luxemburg, valdes till vice talman. Han ersatte Eva Kaili från Grekland som fick lämna parlamentet efter en korruptions- och pengatvättsskandal. Kandidaterna för uppdraget som vice talman nomineras antingen av en av de politiska grupperna i parlamentet eller av en grupp som företräder en 20-del av ledamöterna, det vill säga minst 36 ledamöter. För att väljas måste en kandidat få absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av alla röster i en sluten omröstning. Så många som möjligt av 14 kandidater väljs på det här sättet i första valomgången. Om man inte når upp till 14 hålls en andra valomgång. Också i denna krävs absolut majoritet. Om en tredje valomgång behövs räcker det med relativ majoritet. Flest röster vinner helt enkelt. Om den sällsynta situationen uppkommer att två kandidater får samma antal röster, vinner den äldsta kandidaten. Nu när vi vet vem som väljer de vice talmännen och hur det går till, ska vi titta närmare på vilka uppgifter och plikter de har. Det är talmannen som ger de 14 vice talmännen uppgifter. Deras viktigaste uppgift är att vid behov stödja, företräda och ersätta Europaparlamentets talman. De kan till exempel leda plenarmötena, det vill säga de kan förklara mötena öppnade, avslutade eller uppskjutna. Under plenarmötena ska de upprätthålla ordningen, ge ledamöterna ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. De vice talmännen företräder också parlamentet i internationella förbindelser vid ceremonier och i administrativa, rättsliga och finansiella frågor. Det här gör att de ofta får besöka länder utanför EU och möta företrädare för andra institutioner. Sist men inte minst sitter de också i Europaparlamentets presidium som fastställer regler för att allt i parlamentet ska fungera smidigt. Presidiet utarbetar också parlamentets preliminära budget och beslutar om administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. När parlamentarikerna väljer presidiemedlemmar försöker de se till att de vice talmännen och kvestorerna i stort sett företräder alla de olika politiska grupperna i parlamentet. I det här poddavsnittet har vi tittat på vad de vice talmännen har för sig på Europaparlamentet. Vill du lära dig mer om vad till exempel talmannen, presidiet och kvestorerna ägnar sig åt? Lyssna gärna på de andra avsnitten i vår podd Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Rakovina je po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Každoročne je toto ochorenie diagnostikované u takmer 3 miliónov ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Hoci zodpovednosť za politiku v oblasti zdravia nesú predovšetkým členské štáty, boj proti rakovine je dôležitý pre celú Európsku úniu. Ak sa o európskom pláne na boj proti rakovine chcete dozvedieť viac, počúvajte ďalej. rakovina si nevyberá. Môže postihnúť každého bez ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálne postavenie. Toto ochorenie vytvára obrovský tlak na európske systémy zdravotnej starostlivosti. Určitým spôsobom sa dotýka každého z nás. Všetci poznáme niekoho, kto rakovinu mal alebo na ňu zomrel. Svetová zdravotnícka organizácia definuje rakovinu ako všeobecný pojem pre širokú škálu ochorení, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek časť tela. Rakovina môže vzniknúť, ak bunka začne abnormálne rásť a nekontrolovateľne sa deliť. Vzniká nádor, pričom rakovinové bunky sa môžu šíriť do iných orgánov a tkaní v tela a vytvárať metastázy. Rakovinu v Európskej únii každoročne diagnostikujú takmer 3 miliónom ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv na starostlivosť o onkologických pacientov, pretože sťažila prevenciu, diagnostiku, liečbu aj prístup k liekom. Negatívne ovplyvnila aj výskum rakoviny, keďže klinické skúšania sa museli odložiť. Podľa Európskej organizácie pre rakovinu bolo počas pandémie v Európe zrušených približne 100 miliónov skríningových vyšetrení a tak sa odhaduje, že až 1 milión prípadov rakoviny mohol zostať nediagnostikovaný. V Európe v súčasnosti žije len 1/10 svetovej populácie, ale pripadá na ňu až 1/4 všetkých prípadov rakoviny na svete. Ak sa neurobi nič zásadného, počet úmrtí na rakovinu v Európe sa do roku 2035 zvýši takmer o 25%. Rakovina sa tak stane hlavnou príčinou úmrtí v Európskej únii. Cieľom Európskej únie je, aby všetky jej členské štáty spolupracovali na zlepšení prevencie, liečby a následnej starostlivosti v prípade ochorení, ako je rakovina. Začiatkom roka 2021 komisia predstavila Európsky plán na boj proti rakovine. Ten stanovuje, ako by sa mali podporiť a koordinovať opatrenia v jednotlivých štádiách tohto ochorenia. Konkrétne ide o prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku a liečbu, ako aj o zlepšenie kvality života súčasných i niekdajších onkologických pacientov. Uvedený plán je dôležitou iniciatívou Európskej zdravotnej únie a je prepojený s niekoľkými ďalšími iniciatívami Európskej únie, ako je misia Európskej únie proti rakovine v rámci programu Horizont Európa, farmaceutická stratégia pre Európu, stratégia z farmy na stôl a Európsky priestor pre zdravotné údaje. Medzi spoločné témy patria výskum a inovácie, digitálne zdravie a personalizovaná medicína či znižovanie nerovností v oblasti onkologických ochorení v Európskej únii. Plán má 7 tematických priorít a bude sa realizovať v nasledujúcich rokoch. Opatrenia budú zamerané na kľúčové rizikové faktory, ako je obmedzenie škodlivej konzumácie tabaku a alkoholu a zníženie znečistenia životného prostredia a miery vystavenia nebezpečným látkam. Cieľom plánu je aj podpora zdravého stravovania a fyzickej aktivity. Ambíciou je využiť očkovanie na elimináciu rakoviny krčka maternice a iných druhov rakoviny spôsobených ľudským papilomavírusom. Zriadi sa tiež skupina pre implementáciu plánu Európskej únie na boj proti rakovine, ktorá bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Komisia nedávno predstavila nový prístup, ktorý má členským štátom pomôcť zapojiť do screeningových programov viac ľudí. V súlade s Európskym plánom na boj proti rakovine sa od členských štátov očakáva, že do roku 2025 vyšetria aspoň 90% populácie ohrozenej rakovinou prsníka, hrubého čreva a krčka maternice. To, či sa screening rozšíri aj na rakovinu prostaty, pľúc a žalúdka, bude závisieť od ďalšieho výskumu. V septembri 2020 parlament zriadil osobitný výbor pre boj proti rakovine. Jeho cieľom bolo preskúmať opatrenia, ktoré Európska únia prijala na boj proti tejto chorobe a navrhnúť zlepšenia. O rok a pol neskôr europoslanci schválili záverečnú správu osobitného výboru. Následne predložili odporúčania na zlepšenie opatrení Európskej únie v oblasti kontroly rizikových faktorov, ako je napríklad požívanie alkoholu a tabaku, rozšírenie screeningových programov a zvýšenie objemu finančných prostriedkov na výskum. Boj proti rakovine je jedným z kľúčových opatrení Európskej zdravotnej únie. Prísnejšie opatrenia v oblasti zdravotnej politiky by pomohli lepšie chrániť občanov a umožnili by im prístup k inovatívnym možnostiam liečby naprieč celou Európskou úniou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už po třetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979 a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě. Byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou.
4: Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě.
3: V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat 2x ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+. Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
0: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου,
5: τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγια εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodi si Evropska unija, bodi si Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo.

0: Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Celý svět se stále intenzivněji žene za technologickou dominancí. Klíčem k technologickému pokroku jsou umělá inteligence, 5G sítě a zelené technologie. Unie v tomto kontextu uznává, že je zapotřebí solidní reakce. Evropská komise na to zareagovala v roce 2020 a zahájila strategii nazvanou Nová průmyslová strategie pro Evropu. Kam tím směřuje? Chce evropský průmysl změnit na ekologičtější, digitalizovanější a zlepšit jeho globální konkurenceschopnost. Také hodlá rozšířit průmyslovou a strategickou autonomii Unie. Je potřeba si přiznat, že v kritických technologiích Unie za ostatními světovými aktéry, jako je Čína, zaostává. Komise se rozhodla řešit mezery, které má Unie v inovacích, ve výrobě i v zavádění těchto technologií. Proto navrhla, aby se zřídila platforma pro strategické technologie pro Evropu, které se zkráceně říká STEP. Platforma STEP je šitá Evropě na míru tak, aby pokryla značné investiční potřeby průmyslových odvětví. Evropě má pomoct nejen, aby dohnala ty, kteří mají na světové úrovni vedoucí postavení, ale také, aby se sama dostala do čela. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě zkoumáme platformu pro strategické technologie pro Evropu. Budeme zkoumat, jak platforma STEP pomůže Unii dosáhnout širší suverenity, snížit její strategickou závislost a připravit půdu pro to, aby Unie v neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí získala větší konkurenceschopnost i odolnost. Státy po celém světě přijímají konkrétní opatření, která podporují průmyslová odvětví, pokud usilují o dosažení nulových čistých emisí a o pokrok v digitálních technologiích. Kanada například v roce 2023 zavedla plán Made in Canada, který zahrnuje soubor nástrojů pro investice do čisté ekonomiky. Čína se mezitím ve světovém měřítku dostává na vedoucí pozici v ekonomické i technologické oblasti. Průmyslový plán Made in China 2025 hodlá zvýšit konkurenceschopnost tím, že zlepšuje postavení země ve světové výrobě, vyvíjí nové technologie a snižuje závislost na zahraničních dodavatelích. Platforma strategické technologie pro Evropu reaguje na tyto celosvětové plány. Má směřovat finance do projektů, které podporují vývoj a výrobu hlubokých a digitálních technologií. Mezi ně patří umělá inteligence a strojové učení, čisté technologie využívající obnovitelné zdroje energie, například solární a větrná energie, a biotechnologie, jako je třeba vývoj biofarmak. Platforma STEP je také navržena tak, aby zohlednila ekologickou a digitální transformaci. Má Unii pomoct snížit strategickou závislost a přispět k tomu, aby byla technologicky soběstačnější